Sátelles potomci, mírně po newyorském triumfu na pohraji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl v Detroitu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil ve zvěstí námahy Maďara Baláše Tarotiho ve všech sadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o účast v závěrečném